0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražský dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florence. Pokračovat mají ještě práce na modernizaci podchodu, takže do prosince zůstávají uzavřeny ještě 2 vstupy do metra. Ode dneška je znovu průjezdná ulice ke Štvanici, a to v úseku mezi křižovatkami ze Sokolovskou a Křižíkovou ulicí. Většinou skoro jasné ráno, teploty se pohybují kolem 14 stupňů. První školní den nabídne ráno a večer jasnou oblohu, během dne více mraků. Nejvyšší teploty kolem 25 stupňů a vítr od severozápadu. Z Prahy Lucia Denková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se bude škola. Oni čekají, že je hospodské a jeden tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno. Hit

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. Tak mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska už sedne v lavicích zhruba 115 000 prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 000 lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, i zpátky se šlo hůř teda.
1: Na mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: tohle je Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril s Tamlinem. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodějem.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycanej seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astrid jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosmejí prej na štvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, z Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Dualipa, Houdini a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom ta hadice byla pořád nádrží, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo, nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Kdybyste vytrli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Kdybyste vytrli ze zásuvky... No, ale pak ti nepřijde faktura na tohle, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Oče!
1: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku na Smíchově v ulici na Laurové mezi křižovatkami ulic Radlická a na Neklance. Probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Kimera, i krásné ráno z Hit Rádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. O

0: starý klasický americký 90-kový rap.
1: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát bitch. Cukr a bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Hitrádia, posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl? Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jich Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím, no.
0: Ale jestli teda dorazí ten, řekni to, nevím,
1: El Niño,
0: tak myslím, že jsem v suchu. Za chvíli další hity, Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z hlavního města nám hlásíte odstavené auto na Pražském okruhu na 25,5 kilometru směrem D1. Překáží porouchané osobní auto, dejte tam pozor.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Rádiu v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, ale a teď ty majitelé už kybou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: Hity. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Říčany u Prahy otevřeli novou základku pro 540 dětí. Podle radnice se jedná o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním standardu. Vytápějí ji tepelná čerpadla, část elektřiny pak vyrábějí fotovoltaické panely. Součástí budovy jsou zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou. Práce trvaly zhruba 3 roky a vyšly na 700 milionů. Zhruba polovinu pokryly dotace. No a školní den po ránu zatím slunečný, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne více mraku, maxima do 25 a vítr od severu. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: My vám přejeme hezké ráno.
5: Krásný úterní ráno. Snídaně
4: šampionů. 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
5: Ahoj.
6: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak policajti mají taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracejí se jako do práce, jo?
0: No, takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem měla ráda tyhle ty policajty.
0: To já taky. Já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik. Tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí, hlásíte kolonu na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila více než kilometrová kolona, zdržíte se.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio City.

0: Huntrix, Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bay nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tváří všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tváří, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mu to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit Radio.

0: 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den, a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to vončo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně konečně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvý dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě se hrá s jím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie. Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, já si jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mě to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pre je to lepší než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Stávám pozdě.
0: Jo, jo. Takže neposlouchají šéfové teď, jo?
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v Kbelské ulici před odbočkou na Poděbradskou směrem na Hostivař blokuje provoz nehoda. Kolona se tvoří od sjezdu z Novopatské. Počítejte se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci. No a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady. Ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ranko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražský dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florence. Pokračovat mají ještě práce na modernizaci podchodu, takže do prosince zůstávají uzavřeny ještě dva vstupy do metra. Ode dneška je znovu průjezdná ulice ke Štvanici, a to v úseku mezi křižovatkami ze Sokolovskou a Křižíkovou ulicí. Většinou skoro jasné ráno, teploty se pohybují kolem 14 stupňů. První školní den nabídne ráno a večer jasnou oblohu, během dne více mraků. Nejvyšší teploty kolem 25 stupňů a vítr od severozápadu. Z Prahy Lucia Deňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ráno.
5: Krásný první září.
8: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne, trošku přivostřit.
9: Jo, jo.
8: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny, to jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio City.

0: FM.
1: Ladíte úterní hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
2: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
1: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
3: Existuje vůbec něco jako líná matka?
1: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
3: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
2: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
1: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
3: Jsou to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulovili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
0: Jsme se bavili o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře. Jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte odstavené auto na D8 na 5. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Stojí u hranice nepojízdná dodávka, raději tam zpomalte.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
1: Ranní update.
2: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
2: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou...

0: Gaga, The Dead Dance, tohle je úterní Hitrádio snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste to někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za... Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito.

0: Ne, ne, neznám. No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budem každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio. Tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V křížení ulice spojovací k Žižkovu směrem do Libně probíhá došetřování kolize osobního auta s motorkou. Počítejte s kolonou aktuálně na 5 až 10 minut. Dlouhé kolony se táhnou také od Černáku. Silný provoz je až po Štěrboholi. Zpoždění, které nabíráte, je minimálně 25 minut. Dlouhé kolony stojí také v ulici v Holešovičkách směrem k tunelům, ale také oblast Palmovky, Povltavská a Zenklova ulice. Zdržení je také v Letenském tunelu a jeho okolí kvůli dopravní nehodě a popojíždět budete i Dobřískou dál směrem na Radlickou, respektive na Smíchov, a to minimálně 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,9.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Začíná nový školní rok, do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Žáků v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich ale nadále mělo být více než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. Říčané u Prahy otevřeli novou školu na Komenského náměstí, pojme 540 dětí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním režimu. Část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely nebo systém hospodaření s dešťovou vodou mají také. Doplní mě ředitel školy Adam Kobr.
5: Ty moderní prvky chceme především využít co nejvíc efektivně a chceme především naučit učitele s nimi zacházet, protože s nimi nemají úplně velké zkušenosti, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme vlastně pracovní činnosti, kde máme sekci pěstitelství.
1: Nově vybudovaná budova se ode dneška stává součástí první základní školy, přesune se do ní celý druhý stupeň a také první ročníky. V platnost dnes 1. září vstupuje novela o podpoře bydlení. Podle ní bude podpora na bydlení v superdávce vycházet z nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle počtu obyvatel místa bydliště. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 získal stříbro. 8-násobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na Instagramu. No a teď ještě pohled na oblohu. První školní den bude skoro jasný, polojasný, teploty budou příjemné kolem 24 stupňů, pršet by nemělo, ale foukat bude chladnější vítr.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
6: Já vás zdravím, přeju vám krásné dopoledne. Je čas zazářit v září. Ano. Jen se rozzařte.
1: To jsi připravoval dlouho, veď celou
6: rok
1: noc.
6: Už. Jeden celý rok, přátelé. Tak je tady 1. září, ani nevím, jak to chodí, když jdete do školy, máte jenom první hodinu, jako prvňáček asi jo.
1: Řeknu ti to velmi přesně, dnes děcka budou ve škole maximálně do 10. Pak se vyrazí
6: fakt, jako
1: na oběd a pak
6: deváťáci,
1: jdou domů.
6: Je
1: to tak, i tyto děti jsou ve škole jenom chvilku.
6: Nepovidej.
1: To jsou takové změny, ale musím ti říct, viděla jsem ráno hnedka po 6. hodině reportáž, živou reportáž na 24. Nebylo to z Prahy, bylo to z nějakého jiného regionu. Normálně tam stály děti před školou už od 2 ráno,
6: ne,
1: aby vystály frontu. Víš proč?
6: Obědy, něco, zadarmo.
1: Aby chytli nejlepší místo a nejlepší lavici, kterou si přejou.
6: To se neděje.
1: No, já jsem si myslela, že se to neděje, ale ono člověče normálně fakt se to děje. A byl tam rozhovor, dva kluci, podle mě to byla devítka, tak říkali, že ano, že se jim to podařilo stále od 2 ráno a že mají poslední lavici.
6: U okna
1: no, i v prostřední řadě a že jsou šťastný.
6: Ta je nejlepší, ale zadní lavice u okna byla vždycky rebelská. Tak, přátelé, já tam nemohl být, já tam neviděl na dálku. Máme před sebou Damiano Davida, máme před sebou taky Miley Cyrus a spoustu dalších hitů. Tak hezké školní dopoledne.

my jsme Hit Radio Cityn a přejeme vám příjemné dopoledne s novým měsícem a samozřejmě s skvělou muzikou, kterou pro vás máme. Po S-House si dáme Kabáty a nebo taky Lost Frequencies. Mimochodem Kristýna napsala zprávu na 777-937-777. Ano, potvrzuju, syn z 9. třídy vstával dneska brzo, prý, aby byl ve škole co nejdříve. Protože si chtěl najít dobré místo ve třídě, někde vzadu. Školu máme ale přes ulici. No tak opravdu se to děje, přátelé. Což já teda si nepamatuju, že bych někdy něco podobného dělal, ale zase s Luckou jsme narazili na hromadu věcí, které už se pravděpodobně dneska vůbec nedělají, ale 1. září jsme je museli absolvovat, například nadepisování sešitů, že jo? Okraje, to byla noční můra, jako udělat si hned 1. září okraje do sešitů, to se muselo. A pak samozřejmě vyzvedávání takových těch učebnic a kasalátů, protože se chodilo vždycky do nějaký místnosti, tam se vyfasovaly učebnice. Museli jsme si dozadu do tabulky napsat, že už jsme asi tak 7. majitel té učebnice na ten rok a museli jsme to samozřejmě pečlivě obalit do obalů. To už se prý teda taky dneska nedělá. Tak jestli máte nějaký další vzpomínky, určitě šup sem s tím na 777-937-777. Já jsem vám sliboval dobrou muziku, tohle jsou Kabáti. Aby ten začátek školního roku byl totální pohoda, tak se zahrajeme právě teď. Přidáme Lost Frequencies, anebo taky Leony. No a vysílejte se mnou, ať už děláte cokoliv. Začala vám pracovní doba, skončila dovolená, jsem tady pro vás. 777-937-777.

Leony u nás na Hit Radio City, tak máme to potvrzeno, přátelé. Ano, opravdu se to děje a opravdu dneska 1. září na řadě míst byly fronty do školy. Jak říkám, no, tohle jsme nezažili. My jsme teda chodili možná 1. září o něco dřív, většinou kvůli tomu, aby jsme se teda potkali s těma kamarádama, se kterýma jsme se 2 měsíce neviděli. Ale Klára napsala, to brzké vstávání na první školní den se děje u nás taky. Říkám dcerám, to se tak těšíte do školy? Odpověď mnohé překvapí, ne, prosím tě, do místa ne. Loni nám je chtěli kluci zabrat, takže do školy se šlo už v 7 hodin a 20 minut. Jo. Samozřejmě je to efekt toho prvního dne, přátelé, pak už se to vlastně celý ten školní rok nestane, ale zásadní je samozřejmě zabrat správná, nejlépe rebelská místa v lavicích. Jo. Tak doufám, že jste to měli podobně. A schválně, jestli si vzpomenete, kde jste tak jako nejčastěji v té třídě seděli. Jo. U dveří jsem seděl. Vždycky to byla ta řada u dveří, no. Tam jsem to nějak střídal, druhá, třetí lavice. Vždycky jsem chtěl sedět vzadu, ale tím, jak nevidím na tu tabuli, tak byl úplně zbytečný. Tak další muziku si dáme a vaše zprávy na 777-937-777. Budu za ně rád. Ed Sheeran anebo Disturbed, už za okamžik.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Jitra.

0: zahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: S dobrou muzikou dneska dopoledne na Hit Radio City, třeba se Sugar Babes za pár minut, ale přátelé, ono už nám to dneska vlastně začalo, i když u nás to začne až příští týden, no musím to vysvětlit.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No zkrátka, po prázdninách už začalo zvonit, to je jasná věc. A u nás to taky zvoní od 7. září, i když vlastně spíš u vás. Představte si příští pondělní ráno, jo, bude 7. září, 7 hodin a 10 minut, vy jste ještě v pyžamu, kafe v jedné ruce, kartáček ve druhé ruce a najednou u nás z vysílání Hit Radia slyšíte zvoneček. Tu chvíli máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli svoje dveře, protože právě před nimi možná bude stát naše hlídka. A vás to potom bude stát peníze. Teda ne, že byste nám je museli dávat. Přesně naopak, my vám je dáme. Takhle funguje totiž naše nová hra, která se jmenuje Kdo pak to zvoní. Začínáme pondělí 7. září a každé ráno vyrazíme za jedním z vás, kdo už se stihl zaregistrovat u nás na webu, a začínáme na 5000 korunách. A když se dveře neotevřou, tak další den přihazujeme další tisícovku. A teď to úplně nejdůležitější. Už teď se můžete registrovat na webu Hit Radio City. Je to velmi jednoduchý, hitradiocity.cz. Zadáte místo, kde vás v 7.10 můžeme zastihnout. Může to být doma, může to být taky v práci, to je vlastně na vás. No a jedna registrace platí pro celou soutěž. Takže od pondělí pozor na zvonek. 7 hodin, 10 minut, to bude přesně ten správný čas. No a pak zjistíte, kdo pak to zvoní. Bude to Hit Radio a bude to za prachy. Registrace, jak jsem říkal, na webu hitradiocity.cz. Tady jsou slibovaní Sugar Babes a za pár minut kapela Krištof.

0: Půlnoční hřích, kapela Krištof a Dominik Alagia. No a za pár minut další velké hity. Mimochodem děkuju za vaše zprávy, že mi potvrzujete, že ten trend chození 1. září brzo do školy, prostě to je fakt. Mám nádhernou zprávu, to je jako ze života od Karla. Tak já jsem dneska vezl mladého pána na 6.35 na gympl. V loni prý přišel normálně, to znamená před 8 hodinou a seděl před katedrou. No, tak chápu, jo, to už je třeba, jako kdyby na mě vyšla katedra, tak asi příští rok opravdu jako jedu na 4. hodinu ráno a radši stojím před tou školou, aby to prostě vyšlo. Před katedrou sedět nechcete, to bylo místo, kterého jsem se vždycky bál. No a jinak další zpráva od Kamily. Já jsem vždycky chtěla sedět někde jinde, než kam mě vždycky přesadili. Byla jsem nejvyšší ze třídy a tak jsem skončila v posledních lavicích, aby ostatní přeze mě viděli. Mělo to ale výhody, sedávala jsem s chytrými kluky, kteří mě nechávali opisovat anebo radili, a když nechtěli pomoct, tak mě to motivovalo se jim vyrovnat. Takže Kamčo, moc zdravíme. Ano, i takovýhle příběhy prostě nese sebou ten zasedací pořádek. Nehledě na to, že když jste ho nedodržovali, ten zasedací pořádek, je to byl virvál. Tohle je Nico Santos, Human Being. Vám zahrajeme už za chvíli a přidáme další velké hity jedině u nás.
1: V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 900.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 10 hodin za chvíli. My jsme Hit Radio City, váš nejlepší pražský parťák, což bude platit i za pár minutek, kdy zahrajeme Neila Diamonda, anebo nás taky čeká Pink. Přátelé, změnilo se něco oproti tomu, že máme v kalendáři srpen nebo září, zejména co se týká pražské dopravy, zjistíme právě teď. Drob dohled přináší Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí určitě už za pár minut bude v ulicích více mládeže i dětí, protože dnes první školní den není tak dlouhý jako ty další, tak prosím opatrně, zejména v okolí přechodu, jinak centrem metropole projíždíte v těchto chvílích bez zásadnějších komplikací, kratší kolony hlásíte v Letenském tunelu a jeho okolí a pak v okolí Tančícího domu a Věčné ulici, ale projíždět byste měli většinou s 5 až 7 minutovým zdržením. Naopak další kolona se táhne od Černáku po Štěrbu. Tady nabíráte stále 15 minut v aktuální koloně a z více auty počítejte na sjezdu z D1 na Pražský okruh až po Jesenici. Kvůli pracím na silnici tady hlásíte minimálně 15 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Navštivte nejvící.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Praze od dneška platí nový územní plán. Nahradil dokument z roku 1999. Podle zástupců města má usnadnit plánování i výstavbu v metropoli. Nově zahrnuje například výškovou regulaci, je v něm několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. A také je v něm prostor pro výstavbu tisícovek bytů, především na současných brownfieldech. Prezident Petr Pavel zahájil školní rok v Brodku u Konice. Dopisem jej pozvali čtvrťáci. Školní rok tady dnes začíná pro 113 žáků. Návštěva hlavy státu se tady symbolicky spojila také s oslavami z tého výročí založení této brodecké školy. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o částce 389 miliard korun a možném snížení schodku ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
6: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tady z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
5: Rozpočtová odpovědnost byla podle Macenky jedním z hlavních volebních hesel motoristů sobě. No a české basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale pro 9 tisíc diváků. Tady svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Italkám. Dnešní den zůstane většinou polojasný, oblačný, teploty se budou dostávat odpoledne na 25 stupňů, zůstává větrno, v chladnější severozápadní vítr.
4: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
1: Tak jo, přátelé, teď už teda ve většině škol, v drtivé většině škol už je konec, jo, teda, tak jak jsi to říkala ty.
5: No, spousta dětí už je v družině, samozřejmě čeká na chvíli, kdy vyrazí na oběd, pokud ho už má dnes, aha, ten první den. No a podle mě ty větší děti už jsou v ulicích.
1: Už se to rozprchlo, jo? Tak jo, přátelé, to ale neznamená, že byste v tuhle chvíli měli přestat pracovat, jo? Pojďme do toho, možná, že vám začínají dopolední schůzky, tak já vás z nich za chvilku vyruším, a to kvůli našemu City kvízu. To musíte vždycky všeho nechat a poslouchat, jestli vám to zapaluje. Opět pro vás budu mít jednu písničku, ve které jsme vynechali jednu část a mě to bude zajímat, jestli dobře znáte texty. Ale o tom až za chvíli. Teď Pink, Neil Diamond, Luis Fonsi a spousta dalších. My jsme Hit Radio City a přejeme vám krásné úterní dopoledne.

Hele, sice skončily prázdniny, ale to neznamená, že by ještě jako neskončilo, nebo že by skončilo už léto, jo? Tak čistě teoreticky stále pokračuje. Uvidíme, co se počasí týká. A tohle byla typicky letní záležitost. Luis Fonsi a Demi Lovato právě teď lehce před 10:45. My jsme Hit Radio City. Dáme si Ivu Farnou a taky Alexa Warrena, ale teď... Teď vyzkoušíme, jak vám to zapaluje, přátelé, jak dobře znáte texty. Je tady náš City Quiz. Opět nám chybí jedna část textu, písně a mě zajímá, co jsem tam vypípal, jo? Jestli na to přijdete poprvé, po druhé, po třetí, no prostě držím vám palce.

0: Prahu, let's go.
1: Jasně, že tohle jsou Činasky, jasně, že tohle je píseň Mám chuť zlobit a jasně, že tahle píseň zazní na Open Air letu 2026, to znamená na velkém turné, které Činasky odstartovaly už v červnu a přes celé prázdniny až do poloviny září jezdí po těch nejkrásnějších městech a místech v naší republice. A zavítaj i do Prahy, vy u toho můžete být. Je to 15. září, je to v úterý večer a je to v Loděnici. Mám pro vás dva lupeny. No a když už jdete na Činasky, já vás tam pošlu, tak mě prostě zajímá, jaká část textu tam

A tady se projeví, jak moc dobře znáte ty texty, jo? Takže jedno slovíčko nám tam chybí a to mi musíte napsat na 777-937-777. Využijte SMSky, WhatsAppky, hlasovky, jakýmkoliv způsobem se dostaňte do vysílání, čekají tady na vás dva lupeny na jejich pražský koncert 15. září v Loděnici.

Tak šup na to. 777, 937, 777, to je to správný telefonní číslo sem ke mně do studia. A co nám tam chybí? Za chvilku někomu z vás volám.

Tak tohle je Hit Radio City a tohle je náš dopolední pravidelný City Quiz, ve kterém vy vlastně víte, jo, povětšinou víte. A je třeba taky samozřejmě pochválit vás za správné odpovědi, kterých zase dorazila kvanta. Kačka, Terka, Zlata, Natálka, Eva, Janča, Fanda, Mirek, Tomáš, taky Kubajs. Ti všichni určitě jako věděli. Věděli, jakou část textu jsem takzvaně jako zakryl. Jo, je to jednoduchý, písnička Mám chuť zlobit od Činasky.

0: No a co nám tam chybí, řekne Maruška. Hezké dopoledne, Mari.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak co, jaký je dnešní 1. zářijový den? Jak se vám líbí?
1: Parádní, já mám volno výjimečně, takže se těším, že si užiju sluneční den.
0: A jak jste si to naplánovala, jakože schválně 1. září, nebo to máte v rámci celého týdne?
1: Ne, to mám v rámci celého týdne.
0: No tak to je krása. Takže 15. září děláte tak zhruba co?
1: No teď už doufám, že půjdu na ten koncert Činasky večer.
0: Doufám, že vám to dám. Tak mě teda zajímá to zásadní slovíčko, který jsem tam vypípal a Michal ho tam stejně zpívá. Tak řeknete mi ho?
1: Tak holky v sále tajou.
0: Tajou, jo? Tak to jdem prověřit. Dokud oheň hoří a muziky hrajou, dokud víno teče, holky v sále tajou. Jasně! Dvě vstupenky na poslední zakončení Open Air leta 2026, to znamená na přidaný pražský koncert v Trojské loděnici, jsou vaše. A Mari, vy prý patříte jako mezi jako zásadní faninky Činasky, že?
1: Ano, milujeme.
0: Tak, jak to, že jste nebyla na žádném z turné zatím? Jako myslím tím na žádném z koncertů toho letošního turné?
1: Protože jsme čekali, až to bude v Praze, což nakonec mělo být. A pak jsme se strašně dlouho rozmýšleli i s kamarádkama se všem, jestli to koupíme nebo ne. No a teď už nemusíme, doufám.
0: Je to dobrý. Máte teda dvě vstupenky, kamarádkám řekněte, ať se koupí ty vstupenky v rychlosti, přesně. Protože vy vezmete manžela, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Hele, moc si to užijte, bude to skvělý, protože s klukama jezdím víceméně skoro celý tohle turné, tak musím říct, že lepší dvouhodinovou show jsem nezažil. Jo, bude to fakt fantastický. Moc se na to těšte a vidíme se, mějte se krásně a zase někdy hezký úterý.
1: Taky, mějte se.
0: Naschle. Další příležitost, jak si zahrát společně s námi náš City Quiz, tak tady bude zase zítra. Po 10. dopoledne, dobře poslouchejte, mám pro vás vždycky nějakou hezkou odměnu.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý. Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Nám rozprchli, první školní den netrval zase až tak dlouho, ale zase je celé dopoledne a taky odpoledne na to, co vlastně jako dělat v Praze, jo. A musím teda říct, že zejména prvňáčci už teda ty první hodiny ve škole mají za sebou a pokud nevyrazíte na nákup nějakých školních potřeb, stále je v Praze kam vyrazit s dětmi dneska dopoledne. Zajímavou pozvánku má pro nás kamarád, kolega ze ZOO Praha, mluvčí Filip Mašek.
1: V ZOO Praha mohou děti načerpat inspiraci pro zlobení na celý zbytek školního roku, protože my tady 1. září slavíme Mezinárodní den primátů. Primáti pověstní svou vynalezavou povahou budou mít speciální komentovaná krmení a setkání napříč areálem, třeba u malp, u lemurů, u goril nebo u orangutanů bude probíhat speciální program. Osobně doporučím třeba setkání u lemurů, jehož součástí je i veterinární trénink těchto poloopic, nebo pak krmení goril ve 3 hodiny odpoledne, jehož součástí je zase pohled na skvělá předloňská mláďata, Moby a Gáju.
0: Takže i v Trojské ZOO můžete určitě vyrazit a uděláte tam parádu. Sokolovna Průhonice, akce zpátky do školy, zmrzlina, skákací hrad, malování na obličej, vstup úplně zdarma, tradiční národní open air na Střeleckém ostrově se startem nové sezóny Národního divadla. I tam se samozřejmě můžete vydat. Více vám řekneme ve zprávách a to už za půl hodinky. No a přidám třeba 5. ročník akce Po škole na kolotoč, která už vlastně začala v 10 hodin a potrvá až do 19, a to u Letenského zámečku. Ten Letenský kolotoč se roztočí úplně zdarma, budou tam divadelní představení a taky třeba divadelní výtvarná instalace a výtvarné dílny. Takže v Praze je co dělat, tak vyražte. Teď už gala!

jsou Coldplay a We Pray. Nebo tohle byly Coldplay. A za pár minut vás čekají nejenom další čerstvé zprávy, a to přesně v 11, ale hlavně taky vynikající hity a skvělá muzika. Když tady v červenci byl, tak to zaspíval. Pitbull hrál v Letňanech pro 55 tisíc fanoušků. Byl to docela pěkný koncert. A my si dáme jeho Rain Over Me spolupráci s Markem Antonym už za chvíli.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: My jsme Hit Radio City, za chvíli 11. hodina. Já vám budu hrát Tima Berka alias Avicii, taky Taylor Swift. To všechno po 11. hodině. Co se děje v Praze? Máme to v malíku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Menší nehodu jste hlásili z Kukulovy ulice v oblasti kolem Motola, ale projíždíte bez zásadnějších komplikací. Davidský kulaťák, tady se zdržíte ze všech směrů, zatím tedy do 5 minut. Popojížděte v krátké koloně, budete také Pražským okruhem, a to na úrovni Jesenice směrem k letišti, a zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte od Černáku po Štěrboholi na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Prvňáčci v Praze dostali od magistrátu dárkové balíčky. Stejně jako v minulých letech obsahují praktické potřeby k výuce, pastelky, pravítka, reflexní prvky nebo vstupy do planetária a botanické zahrady. Balíčky už na konci srpna do všech zhruba 200 škol rozvezli pražští strážníci. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal také peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. Září by mělo přinést převážně nadprůměrné teploty a podle současných předpovědí taky minimum srážek. Nejteplejší a zároveň nejsušší dny se očekávají hned během prvního zářijového týdne. Národní divadlo zahájí novou sezonu společně s Pražany. Tradiční odpoledne Národní open air se uskuteční na Střeleckém ostrově a nabídne program pro všechny. Jan Burian, ředitel Národního divadla.
5: My máme hezkou tradici, že se scházíme s našimi příznivci na Střeleckém ostrově, kde vystupují všichni umělci ze všech souborů, a to i v netradičních rolích, že třeba činohra tam zpívá, má tam nějakou kapelu a máme tam výstavy a různé akce pro děti. Je to většinou moc hezké odpoledne a všechny srdečně zveme.
1: Kreativní dílny nabídnou aktivity dospělým, chybět nebude udržitelná móda a charitativní bazar s kostýmy. Program je zdarma, začíná tedy v 15 hodin odpoledne a potrvá do 10 večer. Dnešní den zůstává proměnlivý, většinou polojasná oblačná obloha a také větrný, fouká chladnější severozápadní vítr, postupně odpolední maxima 25 stupňů.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, my víme, co se děje v Praze, my žijeme Prahou stejně tak jako vy. Pražské jezulátko nám odcestuje, prosím vás. Čerstvá zpráva do Irska. Rozvedu to za chvíli. Může to mít spoustu konotací totiž. No a před námi samozřejmě skvělá muzika, která vás doprovodí i v té poslední, tedy závěrečné třetině našeho dnešního prvního zářijového dopoledne. Taylor Swift, One Republic a právě teď Avicii.
3: Hit Radio City. I've been watching you.

Stop and Stare. Tohle jsou One Republic u nás na Hit Radio City. Více než 400 let stará soška, která je schovaná v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Ano, to je pražské jezulátko, přátelé. Každoročně přitahuje poutníky z celého světa. Zároveň pojďme si říct na rovinu, patří mezi nejznámější české duchovní symboly v zahraničí, jo? Pražské jezulátko. Tak si představte, že se nám přestěhuje do Irska, jo? Ano, ano, ano. Ale teď klid, možná jste tak jako si říkali, cože? To je nebezpečný, nemuselo by se vrátit. Tak buďte v klidu, je to kopie. Kopie té sošky, která poputuje jako dar, a to prosím vás do Irska. Prý máme jako hlavní město Praha vůči Irsku velmi přátelské vztahy, což potvrdil i primátor. No a jezulátko do Irska osobně doprovodí dokonce i velvyslanec. Sošce v pondělí dokonce i slavnostně požehnal pražský arcibiskup, to znamená, mělo by to být všechno v pořádku. A ano, tahle malinká soška už se nevrátí, protože kvůli tomu vyrobili kopii, jo? Nebojte se, originál je stále na svém místě, to znamená, nic se nám nemůže stát, stále jsme chráněni pražským jezulátkem. A nevím, jestli si vzpomínáte, ale když jsme tady měli takovéto období sucha, jo, kdy dlouho nepršelo, dokonce i premiér se nám modlil k jezulátku, aby zapršelo, nakonec to prý vyšlo, takže kdyby náhodou bylo zase sucho, tak si myslím, že jezulátko to zařídí a můžeme být v klidu, protože ten originál je stále tady u nás v Praze. Kopie podle mě tady ty vychytávky vůbec neumí. Avril Lavigne je tady připravená. Za pár minut si dáme Jeleny a jejich touhu a pláč a taky Bob Sinclair a čistě letní Love Generation.

0: Začali jsme školní rok, máme 1. září, to ovšem neznamená, že by nějak končilo léto, tak my si to přejeme, aby pokračovalo samozřejmě. Bob Sinclair a Love Generation, tohle je letní hit par excellence. Ono z hlediska počasí, ten 9. měsíc letošního roku vlastně jako nebude špatný. Meteorologové vydali čerstvou předpověď. Prosím vás, září bude nadprůměrně teplé. Ano. Předpovědi většinou počítají právě s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím vypadá, že by ani nemělo být tolik deště. To znamená, že vlastně docela jako hezké výhledy na to, jestli jste si třeba naplánovali pozdní dovolenou až na ten 9. měsíc letošního roku. Jo. Nejteplejší a nejsuší by mohly být hned ten 1. zářijový týden, to znamená šup, to už jsme v něm. Tak jsem zvědav, jestli se to meteorologům podaří a vyplní. Za pár minut Rosé, Bruno Mars, Apate Apate, DJ Snake a další velké hity.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

v roce 1992 a celou tu píseň ovlivnily i mírové myšlenky Johna Lennona. Takže ano, jakmile si nepřekládáte ten text, tak si možná říkáte, že to může být klidněji veselá píseň. No, to podhoubí je vždycky trošku jiný. Ale tady je klasika 90. Aerosmith a Living on the Edge.

Baby Goodbye. No to je stylové, já se loučím. 1. září. Zítra to už bude vlastně úplně standardní den, už najedeme na režim, takže zase v 9 hodin dopoledne se na vás budu moc a moc těšit. Vy určitě budete ladit Hit Radio City, to je samozřejmě jako správná věc, takže v 9 nezapomeňte. My už pro vás chystáme srdcovky, za pár minut s Káťou budeme hrát třeba Depešáky nebo Spin Doctors, tak rozhodně zůstaňte i nadále s námi a ode mě ještě last goodbye, no tak páčko, naschledanou.

kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut potkáváte na sjezdu z D1 na Pražský okruh směrem na Jesenici. Delší kolony jste hlásili také ze Štěrboholské, prakticky už od Černáku a v tunelech v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbav.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 000 prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
8: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
2: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičů. Příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám. Ode dneška je opět průjezdná ulice ke Štvanici v úseku mezi křižovatkami se Sokolovskou a Křižíkovou ulicí. Autobusové linky 133, 175, 207 a pak noční opět zastavují v původních zastávkách v ulici ke Štvanici, linka 135 pak v původní zastávce v Křižíkově ulici u metra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Odpoledne většinou větrné, fouká chladnější severozápadní vítr, k tomu obloha polojasná, místy oblačná. Maximální teploty se budou dostávat na 25 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio City.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka, Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychleji se prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Tohle je Kevin Little a Turn Me On v éteru Hit Radio. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada, jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vy trsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Hit Radio. Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělej song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechny ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde, jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo, jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Candy Crow, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší kolony jste hlásili od Jesenice na Pražském okruhu směrem k letišti. Krátké popojíždění vás čeká také na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol a pak v centru metropole v okolí Tančícího domu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
6: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
1: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám. O letošních letních prázdninách zemřelo na silnicích v Praze 6 lidí. Na červenec připadají 4 oběti a na srpen 2. Uvádějí to policejní statistiky. Během srpna pak policisté v metropoli řešili zhruba 1050 nehod. Nejčastější příčinou je nepřizpůsobení jízdy okolnostem a pak nedání přednosti.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnešní odpoledne většinou polojasné, oblačné a větrné. Fouká chladnější vítr od severozápadu. Pršet by nemělo a maximální teploty kolem 25 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo?

Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: milovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 tisíc korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí.
1: Hit

John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.

long time. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích jsou příjezdy do metropole volnější a platí to také pro centrum metropole, okolí Tančícího domu, Ječnou ulici, Nuselák nebo okolí Národního muzea. Zatím nárazová zdržení. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
7: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
1: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám. Odpolední teploty postupně kolem 25, pocitovou teplotu může snižovat chladnější severozápadní vítr a obloha zůstává většinou polojasná oblačná. V Praze ode dneška platí nový územní plán, nahradil dokument z roku 1999. Má usnadnit plánování a výstavbu v metropoli. Nově zahrnuje například výškovou regulaci, je v něm několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. Je v něm prostor pro výstavbu tisícovek bytů, především na současných brownfieldech.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Odpolední teploty postupně kolem 25, pocitovou teplotu může snižovat chladnější severozápadní vítr a obloha zůstává většinou polojasná oblačná.
0: Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás. A jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

Cheap Trails asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila. S nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No, to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. Já to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Chinaski.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No,
3: tak
2: dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance a Lady Gaga, jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě. Ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněný ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne. Nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí. Tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
0: Už za chvilku společně v odpolední show, ano, oslavíme to 1. září pěkně stylově. Mimo jiné vám poradím, jak si až do konce života vyřešit narozeninový oslavy. Fantastický, praktický tipy pro vás mám, dostatek humoru, no a samozřejmě si společně dáme taky nepoužitelný. Už za chvíli.
1: Hit Radio City.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Jak to vypadá na silnicích v první školní odpoledne? Praha je celkem dobře průjezdná, aspoň tedy zatím. Projíždíte stěžejními křižovatkami bez zásadnějších komplikací. Nárazová zdržení hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol směrem do centra a popojíždíte, i když krátce, budete i Pražským okruhem na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady se zdržíte do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Prvňáčci v Praze dostali od magistrátu dárkové balíčky. Stejně jako v minulých letech obsahovaly praktické dárky, pastelky, pravítka, reflexní prvky nebo vstupy do planetária či botanické zahrady. Balíčky už na konci srpna do všech zhruba 200 škol rozvezli pražští strážníci. Děti dnes poprvé usedly do lavice v novém pavilonu základní školy Bílá v ulici Na Kocínce. Budova má 8 kmenových tříd a kapacitu 240 žáků a součástí je jídelná družina i velká školní zahrada. Na Praze 6 se v první den školního roku otevřela také kompletně zmodernizovaná mateřinka Libocká pro 110 dětí. Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Vršovickou Bohemkou a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 14. října od 6 večer. Původně se měl zápas v Dolíčku hrát minulou sobotu. Odložen byl kvůli hromadné marotce v týmu Mladé Boleslavy.
0: City Extra.
1: V těchto chvílích startuje na Střeleckém ostrově akce Národní Open Air. Všechny scény Národního divadla tady společně s Pražany oslaví start nové sezony. Jan Burian, ředitel první divadelní scény.
7: My máme hezkou tradici, že se scházíme s našimi příznivci na Střeleckém ostrově, kde vystupují všichni umělci ze všech souborů, a to i v netradičních rolích, že třeba činohra tam zpívá, má tam nějakou kapelu a máme tam výstavy a různé akce pro děti. Je to většinou moc hezké odpoledne a všechny srdečně zveme.
1: Chybět nebude udržitelná móda a charitativní bazar s kostýmy. Program je zdarma a jak už zaznělo, začíná teď a potrvá do 10 večer. A počasí k tomu bude ideální, většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno, teploty kolem 25 stupňů a vítr mírný od jeho západu.
0: Hit Radio City.
8: Hezké odpoledne, 3 minuty po 15. To je hezký čas. S vámi Kateřina Pechová. Hezkou odpolední show si spolu dáme.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Say It Right, to je Nelly Furtado v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne. A už jste ho viděli, prosím vás? To zlatý letadlo. No ano, ano, prosím vás, dneska ráno v 8.55 u nás dosedl poprvé v historii na runway našeho mezinárodního letiště Václava Havla zlatý Airbus. Mm-hmm, prosím vás, tenhle konkrétní Airbus je Airbus tajvanských aerolinek. Vidíte, skvělý slovo, aerolinek. Existuje ve dvou provedeních, má zlatou i stříbrnou variantu. A prosím vás, to, že ho tu máme, to je jako poměrně vzácný, protože on bude z Taipei létat jenom do tří destinací. Do Tokia, do Phoenixu a právě k nám do Prahy. Takže pokud jste ho dneska nestihli živě, můžete se na něj mrknout na našem Instagramu hitradiocity937, no a hlavně se na něj zajít podívat někdy jindy, že jo? A takhle, zlatý letadlo, kdo to kdy viděl? No konečně my, že jo? Simple plan k tomu.

0: things that I've got. Benson Boone v éteru Hit Radio City, hezké odpoledne. No a pojďme si dát i něco pozitivního na začátek školy. Už jenom 304krát se vyspíme a jsou tu další letní prázdniny. To je jak, no, dvakrát mrkneme a jsme tam. Ne, opravdu, to je za chviličku. Navíc, prosím vás, letos ty prázdniny budou docela zábavný, protože třeba podzimní letos připadají na čtvrtek a pátek, 29 a 30 říjen, takže prostě to je hnedka 5 dní volna, jo? Vánoční prázdniny, 23 prosinec až do 3. ledna, jo, krásný. První prázdniny jsou reálně už za 4 týdny, 28. září, že jo, svatý Václav. Já jak tady na to koukám, já mám pocit, že ty děcka tam vůbec nebudou chodit do té školy. To je strašný. Zrušit prázdniny, hned. It's raining, ne, jen jim to přejme. Zrovna jsem si volala se svojí ségrou, byla nešťastná, vstávala v 5.30 a stejně sedí v první lavici, protože paní učitelka udělala pořádek. Tak jestli vaše dítko taky už přišlo první den frustrovan, tak ať to zvládnete. Jerry Halliwell do uší za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Jerry Halliwell, It's Raining Men. Posloucháte Hit Radio City, přeju krásné odpoledne. Krásné 1. září. Mimochodem, všímáte si toho rozdílu? Už se to zase stalo, jo. Prostě Praha 31. srpna a Praha 1. září jsou dvě úplně jiný časoprostorový pásma. Jo, v pondělí ještě tak i projedete třeba magistrálu poměrně vlastně svižně. Jo, dá se to, máte pocit, že vás město tak trochu miluje, že vlastně Praha, krásný místo. Je to takový ten falešný pocit, kdy si říkáte, hele, třeba to letos nebude tak strašný. Střih, úterý. V úterý se Praha probudí do reality, kde se 80 tisíc lidí najednou rozhodne, že prostě musí být ve stejnou vteřinu na stejném místě. A není to jenom o té dopravě, je to i o té kakofonii těch zvuků, která se sem vrátí, jo. Prostě klaxony, rodiče, co z okýnka křičí na děti, že zapomněli přezůvky. Zároveň spousta dětí, všude, jo, koráno, třeba v metru. Je to neskutečný. Stačí jedna noc a z toho prázdninového režimu, kdy se nikam nemusí, nespěchá, tak skočíme rovnýma nohama do stresu. Jakoby někdo přepnul vypínač. Taky jste si toho všimli, co? Ano, prostě ten 1. zářijový den je v Praze jako náraz do zdi. Najednou je všude těsno, kafe v kavárně trvá o 5 minut díl a i ty holuby na Václaváku vypadají, že mají o něco víc práce, tak se držte. No, ať už jste lehonce ve stresu, nebo se mu stále ještě bráníte, my u toho budeme s vámi spolu s těmi nejlepšími hity. Za chvilku Alvaro Soler a teď je tu Joan Osborne.

0: Solar dohrává v éteru Hit Rádia City a dámy a pánové, za necelý týden startujem.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Víte, co teď máte udělat? Ano, jít na hitradiocity.cz a registrovat se, protože kdo pak to zvoní, startuje v pondělí 7. září a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Je to tak, v 7.10. Každé ráno zazvoníme u nás v éteru na jednoho z vás registrovaných. No pokud stihnete do půl minuty otevřít dveře, tak získáte peníze. Takhle jednoduchý to je. Prosím vás, je to 7.10, je úplně jedno, jaký místo tam registrujete. Důležitý, aby tam někdo byl. Může to být kdokoliv z vaší rodiny, nebo třeba soused, ale někdo musí ty správné dveře otevřít. Jasný? Tak jo. Startujeme vždycky na 5 000. Když ten den nikdo neotevře, navyšujeme částku o 1000. No a v samotném finále budeme hrát o 50 000 korun. Tak na co ještě čekáte? Už jste se zaregistrovali? Běžte na hitradio.cz a udělejte to hned teď.

0: Easy a Mr. Hudson, Young Forever v éteru Hit Rádia City těsně před 16. Za chvilku Sumfeld nebo The Calling, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kolonou hlásíte ze Štěrboholské spojky, vjedete do ní na úrovni Běchovic. Pokud jedete dál na Štěrboholi, zdržení je kolem 10 minut. Popojíždí také část ulice v Holešovičkách směrem do Bubeneckého tunelu. V centru metropole hlásíte delší kolonu od Florence, Wilsonova ulice pak směrem k muzeu, ale projíždíte s 5 maximálně 7-minutovým zdržením. Silnější provoz je v okolí Motola, Kukulova a Bělohorská ulice. Popojíždět budete i Pražským okruhem, a to na úrovni Jinočan a Ořechů směrem k D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Říčany u Prahy otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí, pojme 540 dětí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním režimu. Část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely, hospodařet budou také s dešťovou vodou. Doplňuje ředitel školy Adam Kobr.
9: Ty moderní prvky chceme především využít co nejvíc efektivně a chceme především naučit učitelé s nimi zacházet, protože s nimi nemají úplně velké zkušenosti, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme vlastně pracovní činnosti, kde máme sekci pěstitelství.
1: Nová budova se ode dneška stává součástí první základní školy. Přesune se do ní celý druhý stupeň a také první ročníky. Zhruba 800 tun papíru letos potřebuje Břeclavská tiskárna k natištění volebních lístků pro podzimní hlasování. S tiskem začali o víkendu a do 15. září chtějí mít hotovo, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Komunální a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Thajsko od poloviny září zkrátí délku bezvízového pobytu pro turisty z 60 na 30 dní. Týká se to lidí ze 60 zemí, včetně Evropské unie. Opatření je podle tamní vlády součástí snahy omezit kriminalitu, které se dopouštějí cizinci.
8: City Extra.
1: Po škole na kolotoč, akce, kterou dnes pořádá Praha 7 u Letenského zámečku. Můžeme ji navštívit ještě do 19. hodiny. Letenský kolotoč se dnes točí zdarma, probíhají také divadelní představení, čtenářské a výtvarné dílny. Zkusit si můžete jízdu ve šlapacích autíčkách z Národního technického muzea nebo fotokoutek a vstup je zdarma. Dnešní odpoledne zůstalo většinou polojasné, oblačné, teploty kolem 25 stupňů. Čeká nás opět proměnlivá noc, většinou polojasno, k ránu přibývání mraku. Teploty potom kolem 12 stupňů, to v těch ranních hodinách, no a zítra opět polojasno, oblačno, maximální teploty kolem 25.
8: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, máme 3 minuty po 4. hodině, blíží se nám nepoužitelný, ale právě teď vzpomínka, jak to bylo za 100 let.

Samfeld a Jonas Blue v Éteru Hit Rádia City, hezké odpoledne. No prosím vás, pokud byste chtěli vědět, jak vyřešit svoje narozeniny, nebo minimálně narozeniny někoho z vašich příbuzných, už navždycky, tak mám tip. Prosím vás, ve vídeňském Mekáči se teď totiž narodilo dítě. Nebylo to plánovaný samozřejmě. Byla to poměrně nevšední, ale šťastná událost, kdy jedné mamince se miminko rozhodlo, že půjde na cestu o měsíc dřív. Nasedla do auta, jela do nemocnice, ale už to prostě bylo tak, že musela zastavit právě u zmíněné prodejny. Jejíž interiér se v tu chvíli proměnil v improvizovaný porodní sál. Všechno dobře dopadlo, což je samozřejmě hlavní. No a hlavně malá Emily, která se tam narodila, teď může každý rok tam zdarma slavit narozeniny. No takže asi tím nevyřešíte narozeniny svoje nebo nějakého svého současného příbuzného, ale třeba dítěte, který má někdo z vašeho okolí na cestě. Tak hele, stačí porodit v Mekáči. Easy peasy. Další hity k tomu za chvilku Taylor Swift a teď jsou tu The Calling.

0: Taylor Swift v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, za malou chvíli jdeme na to. Další kolo nepoužitelných. Jediná soutěž v éteru, kde můžete být úplně k ničemu. Což je skvělý, to se hodí, že jo? Zvlášť první školní den. No a pozor, protože tenhle týden hrajeme o skvělou věc. O dva lístky na Saturnina v Hibernii. Protože tenhle kultovní román Zdeňka Jirotky ožívá v úplně novém kabátě, jo. Autor a režisér Tomáš Dianiška přináší na jeviště úplně novou, nespoutanou adaptaci. A já se přiznám, já Saturnina miluju. Já jsem tu knížku četla třeba 140krát. Mám ji jako audioknížku, poslouchám to před spaním. Prostě tam jako to bude tak strašně úžasné. A vy můžete jít zadarmo. Dva lístky pro jednoho z vás tenhle pátek, jo. To znamená, že prostě kdo z vás bude na konci týdne nejrychlejší, ten vyhrává. Budu držet pěsti, pokud se chcete o tyhle lístky ucházet, pište právě teď na 777-937-777, jsem nepoužitelný. Jednoho z vás vyberu, dáme 10 otázek, 10 špatných odpovědí a uvidíme, jak se povede. Do uší za chvilku Luis Capaldi nebo Flo Rida, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi dohrává na Hit Radio City. Hezké odpoledne vám všem. Doufám, že jste ready. Nebýt ready.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Další kolo nepoužitelných je tady. Hrajeme o dva lístky na Saturnina v Hibernii a na telefonu už je Daniela. Dani, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj. A tak no, jde to. První školní den, no, jsem prostě nepoužitelná.
0: Takže crazy den dneska?
2: Jo, je to takový rozlítaný, veselý, všechno. Bačkory jsme neměli, pak jsme je našli s holinama ve školce z loňského roku a tak je to takový veselý.
0: Ježiš, to je naprosto dokonalý první den. To je božský.
2: Jo, krásný.
0: No a tak, hele, a tak výborně, může se ti to hodit, protože v nepoužitelných jde přesně o to být k ničemu. Jo, pojďme si to říct, jak to je. 10 otázek, 10 špatných odpovědí, nesmíš se opakovat a musíš být hodně rychlá. Včerejší čas je 30:58, ale umíme to i rychleji.
2: Jo. Tak jo, zkusíme.
0: Tak jsi připravená, jdeme na to?
2: Jo, jdeme na to.
0: Tak jo. Spouštím stopky právě teď. Jaký je dnes den?
2: Středa.
0: Jakou barvu má citron?
2: Žlutý.
0: Doplňtek šla na Ninka do?
2: Kopru.
0: V jakém městě najdeme Pražský hrad?
2: Nevím.
0: Kolik tří trvá povinná školní docházka?
2: 10.
0: Jak dělá kukačka?
2: Halo.
0: Kolik má člověk prstů na jedné ruce?
2: 40.
0: Hlavní město Francie?
2: No ne.
0: Řekni maďarsky krásné úterý?
2: Lalalala.
0: Jak se jmenuješ?
2: Ivana.
0: Au, to bylo bolavý, viď?
2: To bylo, jo, ten citron.
0: Ale tak to je vidět, že nejsi až tak nepoužitelná, protože ještě pořád víš, jakou barvu má citron. To je dobrý.
2: Jo.
0: Prosím tě, ale jako jinak, hele, dobrý, jo, jako maďarsky krásné úterý, lalala. Jo, za mě je to vlastně super. 40 prstů na jednu ruce, víš, kolik bychom toho zvládli?
2: No, to jsme byli jako botnice, ale ono by to občas bylo fajn.
0: Každopádně, nejrychlejší čas byl 30:58. To jsme bohužel nezvládli. Máme 33:07 a ještě bych ti měla přičíst za ten citron, takže jasně, bohužel, no. Není to na výhru, ale hele, i tak, doufám, zvedlo ti to nevadí. Aspoň trošku náladu po tom dnešním dnu.
2: Jo, určitě. A dnešek je fajn, no, jako není špatný. Taky veselý.
0: Tak aspoň je takový veselý, s tím souhlasím. Dani, tak děkuju za tuhle jízdu, bylo to skvělý a budu držet štěstí příště.
2: Zkusím jindy, krásný zbytek.
0: A prosím tě, zítra nezapomeň na ty přezůvky, jo?
2: Jo, už je máme.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: No, vidíte to, první školní den, to je prostě blázinec. Další kolo nepoužitelných zase zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

Kateřina Marie Tichá Plamen, jste z Hit Radio City, hezké odpoledne. A prosím vás, řekněte mi někdo, že si taky užíváte to aktuální počasí. Takový to, že v noci a ráno je chládek, jo, takže doma vyvětráte konečně, že přes den je hezky, ale nemoc. Jo, že to není takový to, že ujdete tři kroky a jste spocený jak blázen prostě. Že to

chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: minutě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdeme se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
2: A

0: Slíbený Damiano David v éteru Hit Rádia City těsně před 17. Za chvilku Swedish House Mafia nebo Coldplay, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích vás potrápí kolony na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Platí to pro oba směry, zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždí také k Belská na výjezdu z metropole, tady to od Hloubětína. Odhadujete na zhruba 7 minut v aktuální koloně. Z více auty počítejte v Letenském tunelu a jeho okolí a s 5 až 7 minutovým zdržením pak projíždíte Vlzonovou ulicí a to od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze ode dneška platí nový územní plán, nahradil dokument z roku 1999. Nově zahrnuje například výškovou regulaci, je v něm několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy a také prostor pro výstavbu tisícovek bytů, především na současných brownfieldech. Dvě dětské skupiny na Palmovce a v Zenklově ulici otevřela Praha 8. Dohromady nabídnou místa pro 47 i dvouletých dětí. Obě se nacházejí v rekonstruovaných prostorech a jsou vybaveny hernami, místy pro odpočinek, dětským nábytkem a také odpovídajícím hygienickým zázemím a venkovními hřišti. Návrh státního rozpočtu na příští rok není dobrý, deficit je vysoký, řekl to dnes prezident Petr Pavel.
4: Já předpokládám, že návrh rozpočtu, který byl předložen ministerstvem financí, ještě dozná změn a jsem zvědav na diskuze, které o tom povedeme. Nejenom ve vztahu k těm strategickým prioritám, ale i z toho důvodu, abychom skutečně neúměrně nezatěžovali budoucí generace dluhem, který v nějakém období už bude velice těžké splácet.
1: Stát by měl příští rok hospodařit ze schodkem 389 miliard korun. Ruský občan, který v pondělí zabil na střelnici nedaleko černohorského hlavního města Podgorice 3 lidi, je po smrti. Podle tamních médií to uvedla místní policie s tím, že v obklíčení spáchal sebevraždu. Střelnice patří české zbrojovce. Dnešní odpoledne zůstalo většinou polojasné, oblačné, teploty byly příjemné, kolem 25 stupňů. Čeká nás většinou polojasná noc, jen místy oblačná obloha, do rána se ochladí na 12 stupňů. No a zítra pak čekáme polojasno, oblačno, maxima kolem 25.
2: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 5. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a další hity. To je jasné, ale taky jedna specialita. Hit Radio. Budem spolu tak trochu jinak dokončovat titulek. Teď už ale Swedish House Mafia a John Martin.

Swedish House Mafia v éteru Hit Rádia City, hezké odpoledne. A je to tu. Dokonči titulek. Musíte mi pomoct, pač. Já si ho doplnit můžu samozřejmě snadno, ale já jsem si řekla, že to uděláme spolu. A pozor, bude to trochu jinak. Je to dokonči titulek Wrong Answers Only. To znamená, chci po vás, abyste následující titulek doplnili, ale co nejvíc špatně, co nejvíc bláznivě. Popuste úzdu fantazii, pojďte to ze sebe ještě dostat, než třeba dojedete z práce domů. Jo? Dobře, dámy a pánové, doufám, že jste ready. Napište mi svoje pokračování nebo konce tohoto titulku na 777-937-777. Můžete to poslat jako hlasovku. Titulek zní: Horolezec se po 63 letech shledal s batohem. Čárka a dali to na vás. Horolezec se po 63 letech shledal s batohem. Něco. To už nechám na vás. Vaši kreativitu si vybijte na 777-937-777. Za chvilku se na to podíváme. K tomu další hity, za chvilku Rehab a právě teď Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Tak jdem na to.

In My Head a Rehab v éteru Hit Radio City. A my spolu dokončujeme titulek, akorát, že špatně. Jo, wrong answers only, to jsem po vás chtěla. A vy mi píšete na 777-937-777 svoje nápady, jak byste kreativně tenhle titulek doplnili. Titulek zní, horolezec se po 63 letech shledal s batohem. A konečně si mohl vychutnat svoji bagetu, píše Petr. To musela být strašná mňaminka. Klára píše, horolezec se po 63 letech shledal s batohem a ten muže usvědčil, že tehdy lhal manželce. Tady tuším nějaký průšvih doma. Opatrně, Klářin manželi. Další zpráva, to mě hodně pobavilo, tam je vidět, jak se do toho promítá váš všednodenní život. Horolezec se po 63 letech shledal s batohem a byla v něm plesnivá svačina. To píše Denisa. Tady někdo vyklízel batůžek včera. Je to tak? Dámy a pánové, pište dál. Ještě za chvíli stihnem pár vašich odpovědí. Díky, že se zapojujete. A k tomu poetika.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Poetika a půlnoc, jste s Hitradiem City. Krásné odpoledne všem, my tady společně doplňujeme titulek, ale špatně, jo, tak, aby to nedávalo smysl. Měli jsme titulek Horolezec se po 63 letech shledal s batohem. A poslední zprávu jsem vybrala od Davida. Trošku přemýšlím, jestli to není náš David ze Snídaně šampionů, páč ten má takovýhle humor. Dámy a pánové, poslední dnešní titulek. Horolezec se po 63 letech shledal s batohem a zase ho ztratil. Dík za vaše zprávy, další hity za chvilku, Lady Gaga a Bruno Mars nebo Avicii.
1: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No, dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Avicii a Levels právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvíli 6. hodina, to znamená jediné, blíží se Hit Radio Classic, s tím taky to nejlepší, z 80., 90. a milénia. A i dneska to bude opravdu stát za to. Přisahám. Janek Ledecký, legendární, Na ptáky jsme krátký, k tomu taky tohle. Journey a jejich dávka motivace. No, abychom vás navnadili, tak si pojďme teď dát Linkin Park a In The End.

0: Beautiful Trauma, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. Já se s vámi pro dnešek budu pomalu loučit, díky moc, že jsme to spolu zvládli. Budu se na vás těšit zase zítra ve 12 se srdcovkama, nenechte si to ujít. No a za chvilku už Hit Radio Classic, to je jasný, do celé ještě třeba tohle. Naprosto fantastická věc, Natasha Bedingfield, k tomu David Guetta nebo Eva Farná. Tak buďte s námi, ahoj.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty v doznívajících kolonách na Barandovském mostě, ale také na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol nebo na části Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
6: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
5: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra z kraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku, na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
7: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené hit Radio Klasik. Jinak tomu nebude ani teď za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Ej, úterý večer, 1. září a vy posloucháte hit Radio.

0: Anaka. Zavírám oči. Dvě minutky po čtvrt na sedm. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste, odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba tu někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku, Take That, Alphaville, anebo Is It Love, miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tužbu. Všetko je tu cudzie.

0: Cudzoměstě, Jana Kiršner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po půl sedmé, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak za chvilku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio City.

přátelé, kamarádi, připoutejte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitě i starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio City.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

Tak co? Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

s vámi, taky Lea, krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB, a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věříte.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. A po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince. Co vy na to? Jo, tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio City.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

Krásný dobrý večer, teď trošku české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší. 80-ky, 90-ky po milénium. Ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart? Výborná chlapecká skupina 90. let. A nebo Shakira, taky Fun Factory. Tohle všechno ještě ode mě pro vás. Popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.